Na mé jsem ča, na mé džana, jo by tom nemoce kaha he señorita, magar pir bhi na džane kiu.